0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krokodýlem si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a tady u nás na jihu Moravy jsme vytřídili tisíce tun elektroodpadu. Naplnil by tento odpad vlak s desítkami vagónů. Ano, Jihomoravané v roce 2025 vytřídili tolik elektroodpadu, že by si ho pomocí nákladní vlak s více než 30 vagónů naplnili až po okraj. K recyklaci odevzdali téměř 2,3 tisíce tun vysloužilého elektra a svůj region tak zařadili na nejúspěšnější místo. Díky za to, palec nahoru, třiďte dál, má to smysl.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Brněnská Benešova ulice bude až do října rozkopaná, auta pojedou po chodníku a velmi to zkomplikuje samozřejmě dopravu. V Benešově ulici tady u nás v Brně začala přestavba parovodu na horkovod. Jižní pruh poblíž autobusovému nádraží stavbaři uzavřou a auta budou jezdit po chodníku. Pro chodce vznikne ochranný koridor. A tak opatrně v tomto místě, pokud můžete, raději se ho vyhnout. Teď jdeme za dalšími hity. Šťastnou a pohodovou cestu ale přejeme všem řidičkám a řidičům.

0: do jídla.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 000 korun.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 000 korun.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 29 minut. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady druhý pracovní den 25. týdne. Úterý 16. června z Biňkové. Dneska slaví svůj svátek. Tonda Kala z Krokodýla přeje dobré ráno. Katka taky dorazila. Říkala, že je pěkně chladno. Venku ano, máme nějakých 9 stupňů. Tedy alespoň v centru města Brna. V Kyjově už mají 12. Jinak počasí během chvíle probereme trošku podrobněji. Mělo by to být dneska pěkné, stručně řečeno. Pokud už chcete v téhle chvíli na někoho připíjet, tak můžeme třeba na veleatleta. Jan Železný, oštěpař, světový rekordman, olympijský vítěz, dneska slaví krásné kulaté 60. narozeniny. Mimochodem, dneska se třeba v Ostravě koná i atletický memoriál Zlatá tretra. Předpokládám, že i tam bude Jan Železný k vidění. Kamarád tam vyráží, říká, že se na celkem těší. No, uvidíme, jak nám to dneska celé dopadne. Co se týče silnic, pozor na kilometru 200 ve směru od Vyškova k Brnu. Leží tam kus plastu mezi jízdními pruhy, ať na něj náhodou čirou nenajedete. Co bude dneska třeba malinko jiného po ránu tady u nás na Krokodýlu? No, nevím, co to vám říká jako dopředu, a tak jako mohl bych vás třeba jako lehce navnadit, že dneska ráno, neříkám ještě úplně přesně kdy, ale troufám si říct, že si dneska zahrajeme třeba vstupenky na velkou cenu. No, jakože jsem nic neřekl. Přátelé, pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo,

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Vypadá to, že deštník dneska můžeme nechat doma. Má být převážně skoro jasno. Možná úplně jasno, možná lehce někde nějaké mraky, ale pršet by dneska nemělo. A teploty celku příjemné 23 až 26 stupňů. Dobré ráno.
2: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
3: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Krokodýl.
7: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5:55 k tomu, tolik uplynulo z druhého pracovního dne 25. týdne. Máme úterý 16. června. Zbyněk dneska slaví svůj svátek. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonde Kala, krásné ráno. Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno střed míří k soudu, víc už za chvíli.
0: Po 6. například Taylor Swift. Rick Astley. A dáme i pokáče. Dneska jsem v lese byl a už tam. Pokud vyrazíte do lesa, pozor na klíšťata, už i Katka je očkovaná, nebo ještě ne?
1: Dneska jdu na první dávku.
0: Jo?
1: Včera jsem byla s dětskama, dneska jdu já.
0: Počkej, jsi ale ještě platíš, že jo?
1: No.
0: Já ne už.
1: To by už je nad 50, že?
0: Přesně tak, ano, my dříve narození to máme zdarma. Ne, teď vážně, prosím nás, jako zaplaceno, je to určitě výrazně lepší než bez toho. Jak dneska s počasím, teploty odpolední do 26 stupňů a má být jasno nebo skoro jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno střed míří ke krajskému soudu v Brně. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala obžalobu na 4 lidi, včetně tehdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče. U dalších 4 podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Rekonstrukce uzavřela park u zámeckého skleníku v Boskovicích. Přístup je možný pouze do zámeckého skleníku. Ten včetně zahrádky zůstane v provozu do 12. července. Letní kino bude promítat po celé prázdniny.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Povodí Moravy přijalo řadu opatření, aby se neopakoval úhyn ryb na Nových Mlýnech. Loni tam uhynulo zhruba 30 tun ryb. Státní podnik na doporučení odborníků posílil monitoring kvality vody. Nově využívá dron ke sledování rozvoje sinic a nadýl instaloval přesnější měřící přístroje. Český hokejový brankář Daniel Vladař by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky níž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters uvedla, že 28-letý golman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 a 6 miliony dolarů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Už se bouralo, víc Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Husovickém tunelu směrem na Žabovřeské blokuje pravý pruh, nehoda dvou osobních vozidel. Kolona má přes půl kilometru. Další nehoda překáží na ulici Zvonařka u křižovatky s Trnitou. A pár minut zdržení hlásí řidiči z hlavní trasy Svitavy Brno v Lipůvce. Pro Rádio Krokodýl pásy stánce Kutilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině ranní, tak vám přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno a na Krokodýlu nově soutěžíme o klimatizaci zdarma. Podrobnosti už brzy, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde tatínek do hračkářství a že zhání dárek pro dceru. Máte nějakou barbínu? Ano, buď za 300 korun svobodnou, nebo za 800 rozvedenou. Cože? No tak svobodná je mladá, pěkná, no a rozvedená je ošoupaná stará. No tak asi tu svobodnou, je hezčí, je levnější. A proč je ta druhá dražší? No, tak ta rozvedená, tak k té je Kenův auťák, Kenův barák.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smrtnou nudu.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 6.10 to je čas, kdy se na Krokodýlu podíváme do historie, která se vztahuje k 16. červnu. Například v roce 1471 byl Vladislav Jagellonský prohlášen českým králem. V roce 1844 proběhlo povstání dělníků ve Smíchovské továrně na potisk látek bratrů Porgesových. Rozuření dělníci zničili nové zakoupené stroje, co jim berou práci. V roce 1891 se v Praze zřítil balon Kysibelka, vypuštěný během jubilejní zemské výstavy. Tříčlenná posádka tu havárii přežila. Jinak ten balon se proslavil v podstatě jediným volným letem, který právě skončil tím ztroskotáním. A v roce 1912 na Petříně v Praze byl odhalen pomník Karlu Hynku Máchovi. Autorem pomníku poplatného literárnímu romantismu je Josef Václav Myslbek. V roce 1949 arcibiskup Josef Beran v domácím vězení odmítl podepsat komunistickou kontrolu nad církví. V roce 1993 parlament přijal zákon o ústavním soudu se sídlem v Brně. V roce 1994 Škoda Auto vyrobila milion TV z typové řady Škoda Favorit. V roce 1999 český tenista Petr Korda ukončil turnajem ve Wimbledonu svou kariéru. A taky třeba můžeme zmínit rok 2006, kdy soud rozhodl o tom, že katedrála svatého Víta patří církvi, nikoli státu. A v roce 2011 napříč celou Českou republikou se konala jednodenní stávka v dopravě. Zastavily se vlaky, některé autobusy a také tramvaje. Nevyjelo dokonce ani pražské metro. Co můžeme zmínit ze světa? Například rok 1779, kdy Španělsko vyhlásilo válku britskému království. V roce 1667 Christianu Huygensovi byl udělen patent za vynález kyvadlových hodin. V roce 1875 na kopci Montmartre v Paříži byl položen základní kámen baziliky Nejsvětějšího srdce Ježíšova. V roce 1884 byla otevřena první horská dráha v zábavním parku Coney Island v New Yorku. V roce 1903 byla v Detroitu založena automobilka Ford Henryho Forda. Ten samý den, ten samý rok, tedy 1903, lékárník Caleb Brandham uvařil svou první láhev Pepsi Coly. V roce 1911 byla založena technologická společnost IBM. Když se podíváme trochu blíž k současnosti, tak například v roce 1960 proběhla newyorská premiéra Hitchcockova filmu Psycho. Viděli jste to? No, stojí to za to. Stará, ale úplně úžasná klasika. Kdo dneska slaví narozeniny? Například mám tady oštěpaře, atleta excelentního Jana Železného, který právě dneska slaví své 60. narozeniny. Muzikant, zpěvák John Newman slaví dneska právě 36. narozeniny. No a když se podíváme na svátky, tak prosím vás pěkně, dneska slaví svátek Zbyněk, jinak je dneska taky Den otců. Pokud dneska cokoliv slavíte, tak my gratulujeme. Dobré ráno, tady je Krokodýl.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Rick Astley dospíval na Krokodýlu 9 minut před půl sedmou ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda má něco v pusince. Já to slyším, jaký jablíčko, viď?
0: Ano, jablíčko, já jsem si říkal, jestli to bude slyšet nebo ne, to samozřejmě musela fláknout, dobře, děkujeme. Jak máme venku? V Brně nemoc teplo 9 stupňů, Vyškov hlásí 7, Žďár hlásí 5 stupňů nad nulou. A to máme 16. června. No. Jak bude odpoledne? Výrazně teplej 23 až 26 při jasné nebo polojasné obloze.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Město Brno podává podnět na prověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava za Lužánkami. Cílem je například prověřit rozvojové potřeby města či umístění nového fotbalového stadionu. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný připravuje vlastní verzi nového zákona o sportu. Jeho finální verze bude před

0: odložena ještě letos. Britská zpěvačka Bonnie Tyler je po více než 5 týdnech opět při vědomí poté, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Dotaci 1 milion korun letos fotbalisté první SC Znojmo od města nedostanou. Rozhodli o tom zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Je dobré mít přítele na celý život.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Je ti teplo, děvče?
2: Zatím ne, ale bude.
1: Ano, samozřejmě teplé a horké dny se blíží, ale Krokodýl a Klimastyle mají pro vás řešení. Hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá velmi příjemné ovzduší a podnebí.
2: Jako zatím to nevypadá, přátelé, ale ne. Opravdu bude vedro. No a stačí poslouchat naše vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační nebo chcete-li ochlazovací hity po sobě, tak neváhejte ani chvíli a volejte Studio Krokodýla 603 103 103.
1: Za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold,
2: Gwen Stefani Cool
1: a Elton John Cold Heart. No a pokud tyhle tři budou hrát po sobě, vy zavoláte jako první, tak ta klimoška je vaše. Držíme palce.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme na silnice, nějak moc nám to přibývá. Začíná Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Husovickém tunelu směrem na Žabovřeské blokuje pravý pruh, nehoda dvou osobních vozidel. Kolona má přes půl kilometru. Další nehoda překáží na ulici Zvonařka u křižovatky s Trnitou. A pár minut zdržení hlásí řidiči z hlavní trasy Svitavy Brno v Lipůvce.
1: Pozor, tak dejte na stopaře, prosím pěkně, na D1 na kilometru 204 ve směru na Vyškov. Jsem dlouho neviděl stopaře na dálnici. Máme tady ale samozřejmě i další dopravní nehody. Na D2 na exitu 1 na příjezdu do Brna od Břeclavy, vlastně je to nájezd na D1, tam se srazila dvě osobní auta. Na Třebícku na příjezdu do Dukovan od Slavětic se srazila dvě osobní auta. To je asi pro tuhle chvíli vše, jinak provoz nám samozřejmě houstne, už se lehce zdržíte na obchvatu Slavkova, jinak příjezd po D1 i D2 je trochu plnější. Po D1 myšleno tím od Vyškova. Tak šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4,5 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, čím se živí krokodýl.
3: I ryby. Krokodýl jí maso,

0: Když nebude jíst maso, tak může umřít.
1: Může sežrat i lidi.
2: Ale třeba taková svíčková se šesti? Ježiš, jako krokodýl. Dneska, že bychom šli na svíčkovou někam?
3: Teď k snídani bych se dala, miluju.
2: K snídani svíčkovou?
3: Tak já už jsem stávala, už je to nějaká chvíle, to není jako, že bych byla vzhůru pět minut.
2: Ano,
3: tak může být,
2: Před dvěma hodinama jsem taky stával. Hele, asi z toho objednáme, čo?
3: No.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Nars Berkeley Crazy, tady u nás na rádiu Krokodýl 8,5 minuty po půl sedmé, jak máme venku, zatím chladno, ale hezky. Hezky nám vydrží, chladno se změní na teplo. V centru Brna máme 10 stupňů, ve Vyškově necelých 9, ve Žďáru nad Sázavou mají necelých 7 stupňů, ale odpolední teploty by měly dosáhnout nějaké hodnoty 23 až 26 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Brněnské městské části využívají letní prázdniny k opravám či modernizacím základních a mateřských škol. Práce za desítky milionů se zaměřují na rekonstrukce střech, kuchyní, fasád či hygienických zázemí. Od včerejška až do 15. září platí v části Břeclavska omezení používání pitné vody. Vodohospodáři zakázali její využití k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí aut nebo napouštění bazénů. Spojené státy a Irán v noci na pondělí oznámili dosažení dohody, která by měla vést k ukončení války. Digitálně už ji podepsali v neděli. Slavnostní podpis memoranda o porozumění se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pence. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
4: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
3: To bude lepší než hodina přírodopisu.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
6: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
7: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut a bude 7 hodin. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno a víme, že brněnská zoo v sobotu představila dvě nové lední medvědice. Mladé sestry přijeli před týdnem z Dánska a nově obývají zrekonstruovaný výběh. Ten je po úpravách dvakrát větší než dříve a nabízí medvědicím více prostoru i nové prvky pro přirozené chování. V brněnské zoo tak nyní žije 5 ledních medvědic.
1: Kdy jsi tam byla naposledy v zoo?
2: No strašně dlouho už je to, protože dětské
1: děti
2: jsou větší, tak už je to tolik neláká. Všechno závisí na dětech, ale v našich životech.
1: Ale jako babička budeš tam chodit?
2: Moc ráda. Doufám.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: tohle jsou Linkin Park, jejich nám tady u nás na Krokodilu krátce před 7. Prosím vás pěkně, je uzavřený Husovický tunel ve směru od Židenic na Svitavy. Kolony jsou obrovské ze všech stran. Ještě jednou, je uzavřený Husovický tunel. Pozor na to. 2,5 minuty a bude 7.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Mimení divadlo Plavba za duhou má na programu divadlo Radost v 16.30.
4: Rádio Krokodýl.
6: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
0: Tři čtvrtě minuty a bude 7 hodin. Katka má připravené další zprávy. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno. Mendlova univerzita chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, víc ve zprávách.
0: Po 7. David Guetta, Flowrider. Right, said Fred. A taky činasky. Dnešní počasí už opět bude tak trochu připomínat léto. Mělo by být jasno nebo polojasno a teploty příjemné. Jestliže v téhle chvíli máme v centru Brna nějakých 10,5 stupně, odpoledne bychom měli měřit 23 až 26.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Je 7, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Mendlova univerzita chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které je pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Připravila mobilní univerzitu třetího věku. Místní partneři v obcích zajistí prostor. Univerzita obstará přednášky, lektory i organizaci. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních stran, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje.
4: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
12: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Prezidentský pár se setká i s občany. Na atletické zlaté tretře bude dnes závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice. Špatný. Slovo má Kuba.
13: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je uzavřený Husovický tunel směrem na Královo pole po dopravní nehodě. Kolona má přes kilometr směrem od Vinohrad a zdržíte se také od Gajdošovy ulice od Židenic. Utpává se proto i ve směru do centra i Ostravská a Olomoucká. Pomalu se jede na křižovatce D2 a D1 na cestě ze Slovenska do Prahy. A na Třebíčsku na příjezdu do Dukovan od Slavětic se srazila dvě osobní vozidla, čekejte tam omezení. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kupte Lušár.
0: Kubo, děkujeme. Těsně před tím husovickým tunelem tu dopravu svádí dolů, to je ulice Karlova, v podstatě Židenická na Tomkovo náměstí. No a od Židenic to píše zdržení zhruba nějakých 40 minut, to samé to píše od Vinohrad. Mimochodem už i na Vinohradech se kvůli tomuhle tvoří opravdu dlouhé kolony, tak pokud můžete, tam těmto místům se úplně vyhněte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, tak jsem slyšel, že jste se oženil. Jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách. No a co teď? Teď už mě to zase baví.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10,5 minuty, než přejdeme k Hantecu. Dobrá zpráva ze silnic. V husovickém tunelu ve směru od Židenic do Krpole se podařilo zprůjezdnit levý jízdní pruh. Kolony jsou ale stále dlouhé, ale aspoň se malilinko začaly hýbat.
2: A my pro vás máme další dobrou zprávu. Je tady soutěž s brněnským Hantecem.
1: O co hrajeme? Máme pro vás 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroj na 1. července na tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna.
2: A vy můžete právě teď volat studio 603 103 103.
1: Na co se to dneska Ženek ptá?
3: Gomity místopis? Gomity, co to je? Kameň na kopcu?
1: Kameň na kopcu, co to může být? Koho pak se to ptáme? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Strouhal, dobrý den, poslouchám, Žanka.
1: A výborně, vaše křestní jméno, pane Strouhale?
4: Boleslav Strouhal, já jsem nerozuměl, já to poslouchám se spožděním na internetu v Krkonoších v Trutnově, denně.
2: Teda,
1: vy
2: tak vás zdravíme.
1: To je super. Tak, Žanek se ptal, co to je, jako místopis, kameň na kopcu?
4: Kameň na kopcu.
1: No, my si teďka pustíme nápovědu, otázka.
4: Dal bych si nápovědu, prosím. No, z německých těch vím, ale tohle neznám.
1: Jo, no, otázkou je, když to posloucháte se zpožděním, jak moc to uslyšíte. Tak teda, nápověda.
5: Jo, tak to je úplně jednoduchý. To bych řekl nějaký kamení, který je na kopci.
6: Je to něco jako Spielberg, jako tam prostě kameny na sobě, tak to mě připomíná hra.
7: Věznice v Bohnici.
2: Bylo to tam jednou.
1: Slyšela jste ty nápovědy?
4: Tak dal bych Spielberg, to je z kamene a...
1: Dobře, zkuste jinou nápovědu, která tam zazněla.
4: Tak hrát na kopci.
1: No, když se zavře do kameňa, tak se zavře kam? Někdo.
4: Do kameňa?
1: Mhm. Když zlobí, moc zlobí.
4: Do sklepa.
2: Ne, je to místo, kde nechcete skončit.
1: Já nemyslím, kam vás zavírá manželka, když zlobíte. Myslím jako veřejně.
4: Do basy.
1: Správně, věznice. A kde jí v Brně? Máme tu věznici?
4: No tak na Špilberku.
1: Ježiš, tam ne. Už dlouho ne!
2: A nebo o tom nevíme.
1: Aha, my o tom nevíme.
4: Tak to nevím, záchytky a tohle neznám, bohužel.
2: No, vy tak nevíte, nic. Kde máme věznici v Brně?
1: Vazební věznice to je.
4: Brno Bohnice.
2: No.
1: Říkala jste, jak to? Bohnice jsou v Praze. My tady v Brně máme Bohu.
4: Jo, Bohunice.
1: Bohunice.
3: Kameň na kopcu je Bohunická věznice.
2: Tak jsme to tam protlačili.
1: Dostali jsme to tam.
4: Děkuji za pomoc. Ne. Jsem fanoušek Rocky, Komety a jezdím zimě a pořád prostě po vlastech českých za Kometou.
1: Tak to je paráda. Každopádně v téhle chvíli vyhráváte 2 vstupenky na Ohňostroj na 1. července. My gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
4: Dobře. Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Right Set Fred na rádiu Krokodýl, 9,5 minuty před půl osmou. V centru Brna máme 13 stupňů, ve Vyškově 11, v Břeclavi 11. Žďár nad Sázavou ten hlásí stupňů 8. Odpoledne by mělo být jasno nebo polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Dělníci při ražbě průzkumné štoly pro budoucí Vinohradský tunel v Brně vyrazili už víc než polovinu trasy. V nejbližší době se dostanou do tvrdších hornin a proto budou muset začít odstřelit. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Muž se přiznal a uzavřel soudem schválenou dohodu. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Fotbalové mistrovství světa pokračovalo dalšími zápasy. Hráči Nového Zélandu dnes hráli v Los Angeles s Íránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali šampionát nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií a fotbalisté Belgie na úvod mistrovství světa včera večer remizovali v sídlu s Egyptem 1-1. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 8,5 minuty a bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnský.

0: realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
6: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Už brzy Tiki Taka Live.
13: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
12: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
13: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
16: Je dobré mít spřízněnou duši.
17: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
16: Stále s vámi.

0: zadarmo. Blíží se horké letní dny, například teď o víkendu by ty teploty měly atakovat krásných 30 stupňů, no a Krokodýl a Klimastyle mají pro vás řešení.
1: Hrajeme pro s vámi o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch největších vedrech a stačí poslouchat naše vysílání a být velmi pozorní.
0: Máme takzvaný, řekl bych, chladivý playlist. Pokud uslyšíte pořadí za sebou tyhle tři písničky, Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart, tak to chce volat krokodýlat.
1: Ano, a možná právě by budete letos odpočívat v příjemně vychlazeném domově.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Už se nám to lehce zlepšilo. Husovický tunel, nejdříve ale jedna aktuální nehoda. V Zábradovicích ulice Černopolní tady zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s cyklistou. Počítejte tam s omezením. Tak a teď k tomu, co už se zlepšilo. Kolem Židinských kasáren, teď jste tam možná přijeli, vidím tady kameru na křižovatce ulice Svatopulkova, Rokitova, kolony ze všech stran. A co se zlepšilo? No, Husovický tunel už je průjezdný. Pravda, v téhle chvíli, pokud se dobře dívám, stále a pořád pouze levým jízdním pruhem, kolona je opravdu jako hodně velká. U Židinských kasáren to máte minimálně na nějakých 25 a 20 minut, ale už je průjezdno. Na začátku tunelu v pravém jízdním pruhu jsou tam dvě osobní auta. Po nehodě jedno je nalepené úplně na zdi, druhé je v pravém jízdním pruhu, takže průjezdný je jen a pouze levý jízdní pruh, ale jak říkám, už to aspoň trošku jede. Jinak provoz začíná hustnout samozřejmě i na jiných místech. Příjezd k Brnu po D1 ve směru od Vyškova, ten je plný a pomalý. Kolem Holubic tady vidím už začínající kolona. No a po D2 tady je to taky celkem hodně napínavé. Byla tam ještě totiž taky předtím nehoda, to už je odstraněná, ale stále se ještě zdržíte. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nestává se úplně často, abychom měli na děti otázku, kdy je každá odpověď správná.
2: Uvidíme, ve školce v Králově Poli jsme se ptali, jak vypadá strašidlo a proč se ho lidi bojí.
3: Je bílý.
4: Třeba tak, že je bílý a má takovou pusu divnou a oči. Nemá v nich žádnou barvu a nemá nohy.
5: Nemá nohy ani ruce.
4: Umí lítat.
6: Protože je strašidelný.
4: A i proto, protože vydává strašidelné zvuky. A i takový, který se lidi můžou bát. Někoho můžou třeba škrábnout trošku.
1: Co jsou podle tebe strašidelné zvuky?
2: Tak asi cokoliv, co tě vyděsí, ne?
1: No, u mě je to
2: nepříjemný.
1: Jo, u mě je to cinknutí na telefonu, že zase něco z účtu odešlo.
2: Tyhle což se v těchto dnech stává denně, že?
1: Přesně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: Jo.

0: Pokud jste se spojili se Sebastianem a hledáte deštník, tak nemusíte. Na Krokodýlu vám řeknu, že dneska pršet nebude. Teda nemělo by aspoň. Co se týče teploty, v Brně už máme 14,5 stupně, ve Vyškově 14, Břeclav hlásí 12,5, to samé hlásí Znojmo, Jihlava hlásí 7 a ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 10. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obleze až 26 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Město Brno podává podnět na prověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava za Lužánkami. Cílem je například prověřit rozvojové potřeby města či umístění nového fotbalového stadionu. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný připravuje vlastní verzi nového zákona o sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. 75-letá britská zpěvačka Bonnie Tyler je po více než 5 týdnech opět při vědomí poté, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Paulie Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Bolek.
10: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
15: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: okolí. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 9 a půl minuty a bude 8. Dobré ráno.
1: Bojíme se trošku, že to teď úplně nevíde.
2: Jak to?
1: No, vypadá to, že žádná velká akce už se neobejde bez skandálu a jeden teď řeší i fotbalové mistrovství světa. Australský videorozhodčí Sean Evans vyvolal pozdvižení kontroverzním gestem, které udělal do kamery před nedělním utkáním mistrovství světa mezi fotbalisty Německa a Curaçao. Co se tam stalo? Tento rozhodčí udělal prsty pravé ruky gesto, které má několik významů, spojený palec a ukazováček a ostatní prsty natažené se používá v mnoha zemích jako symbol OK.
2: Ano, já to tak
1: jenže
2: jako mám.
1: Jenže v takto obrácené podobě pod úrovní pasu může být interpretován jako symbol krajní pravice a nadřazenosti bílé rasy. A to už by bylo Mezinárodní federace FIFA tak žádá od Evanse vysvětlení a k případu se zatím oficiálně nevyjádřila, tak uvidíme, co z toho vyleze.
2: Mě by třeba zajímalo, jako tyhle lidi nejsou úplně zvyklí vystupovat na kameru a jakože to, jestli třeba to nebylo jako nervozita nebo tak jako
1: no,
2: nějak tak...
1: No, to jsem si říkala taky, ale jako co já vím.
2: Zvláštní doba. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Krokodýl.

0: Omi Cheerleader tady u nás na Radiu Krokodýl 2:15 před 8:00.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Radio Krokodýl. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pitkin!

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Přesně minuta a čtvrt schází do 8 hodiny ranní, ve školách bude zvonit, co ti vaši, už mají uzavřené známky?
2: Vypadá to, že už pomalu jistě ano, že už tenhle týden bude takový pohodovej.
1: No, u nás to vypadá taky, myslím, ještě matika tam se nějak jako řeší, ale jinak strapně samý biče, jsem zvědav, jako jak to dopadne.
2: A Malko, měla by ses trošku zhoršit, jo?
1: Aby šla jako třeba v tatínkových šlepějích.
2: Tak to radši ne.
1: Ne, to opravdu ne. Co si dáme v 8 ve zprávách?
2: Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno střed míří k soudu víc za chvíli.
1: Co si dáme po 8? Naked Glide. Taky Eurosmith. A půjdem na hory. Tak sorry, že mám rád hory. Co dnešní počasí mělo by ještě víc připomínat léto. Skoro 15 stupňů máme v Brně, 14 ve Vyškově, 13 v Břeclavi, 12,5 ve Znojmě, ve Žďáru je stupňů 10. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze budou oscilovat mezi 23 až 26 stupni.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno střed míří ke krajskému soudu v Brně. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala obžalobu na 4 lidi, včetně tehdejšího vlivného politika Otakara Bradáče. U dalších 4 podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu.
4: Rádio Krokodýl. Blanensko.
2: Rekonstrukce uzavřela park u zámeckého skleníku v Boskovicích. Přístup je možný pouze do zámeckého skleníku. Ten včetně zahrádky zůstane v provozu do 12. července. Letní kino bude promítat po celé prázdniny.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: Povodí Moravy přijalo řadu opatření, aby se neopakoval úhyn ryb na Nových Mlýnech. Loni tam uhynulo zhruba 30 tun ryb. Státní podnik na doporučení odborníků posílil monitoring kvality vody. Nově využívá dron ke sledování rozvoje sinic a nadýl instaloval přesnější měřící přístroje. Český hokejový brankář Daniel Vladař by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky níž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters uvedla, že 28-letý gólman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 a 6 miliony dolarů.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dneska se na silnicích nedaří, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Doprava kolabuje směrem na Královo pole kvůli dopravní nehodě v Husovickém tunelu. Dlouhé zdržení v kolonách hlásí řidiči přes Svatopluku a Gajdošovu od Židenic. Od Líšně přes Vinohrady a Ucpaná je také Ostravská do centra. Dopravní nehoda překáží i na Svatoplukově do Židenic u Táborské. Postojíte si od Maloměřic. Celkově se okolí raději vyhněte. V Zábrdovicích na Černopolní ulici zasahují záchranné složky u dopravní nehody osobního vozidla a cyklistů. Pomalu se jede tradičně po dálnici D1 mezi 212 a 196 kilometrem. V protisměru vázne doprava zhruba od 180. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobáci stánce Koptilšar.
1: Kubo, děkujeme. V Modřicích v Brněnské ulici boural kamion s osobním autem, na místě zasahují záchranáři. V Blansku v Sušilově ulici na křižovatce s Husovou se srazila 2 osobní auta, i tam počítejte s omezením. A ještě je tady nehoda na Svitavsku, na silnici 3. třídy v Radiměři, kde vyšetřuje policie nehodu osobního auta s dodávkou. D2 ve směru k Brnu, tady se nám řeší nehoda na 2,5 kilometru, 2 osobní auta v pravém pruhu a kolona už je od nějakého 5. kilometru a samozřejmě pokračuje až kde jedničce.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: čím dál tím lepší ta částka je.
1: 105 950 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk a další soutěžní kolo už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden policista střídá druhého na křižovatce a ptá se, tak co, jak bylo? Ale dobrý. Akorát mě takový malý školáček zaskočil otázkou, jestli se země otáčí okolo slunce, nebo slunce okolo země. Tyjo, to je těžký, co jsem odpověděl. No, použil jsem rafinovanou, vyhýbavou policejní odpověď. Táhni pryč ty smrade, nebo tě přetáhnu pendrekem. I could stay awake just to hear.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut k tomu, nádherná částka, tady na vás čeká, milí krokodýlové.
2: Máme tady v banku 105 950 korun a vy o ně můžete soutěžit právě teď a vytáčet 603 103 103.
1: Jako vždy, během písniček předchozích několik telefonů, už říkám, ještě ne, v téhle chvíli.
2: Tak už.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý ráno, Lukáš telefonu.
1: Dobrý den, Lukáši, co jste dneska snídal?
3: Ještě jsem nesnídal.
1: V kolik jste vstával?
3: No, vstával jsem v 6.
1: To jste jako vydržel tak jako fungovat 2 hodiny bez snídaně, jo?
3: No, běžně.
1: Tak dobrý. Hodně snídaní by bylo za těch skoro 106 tisíc korun. Co máte pro nás za tip?
3: Zkusil bych takovou jednoduchou věc, jako je sáček, s takovým tím uzavíratelným závěrem, takovým tím zipem.
1: Mm-hmm. Jo, vím přesně, co
2: na
1: myslíte.
2: Spačinku.
1: Jo. Tak jdem ho použít. Tam a zpátky.
2: Taky by to šlo.
1: Co říká arbitr?
2: Arbitr říká nešlo. Jasný, zase nic.
3: Dělat.
1: Mějte se pěkně.
2: Hezký
1: taky
2: den.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál.

0: 8:19, to je čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl a čas, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: V Brně máme skoro 15 stupňů, ve Vyškově 14, v Břeclavi 13, Žďár nad Sázavou ten hlásí jenom stupňů 10, ale bude se nám oteplovat při jasné nebo polojasné obloze, má být dneska odpoledne až 26 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V brněnské městské části využívají letní prázdniny k opravám či modernizacím základních a mateřských škol. Práce za desítky milionů se zaměřují na rekonstrukce střech, kuchyní, fasád či hygienických zázemí. Od včerejška až do 15. září platí v části Břeclavska omezení používání pitné vody. Vodohospodáře zakázali její využití k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí aut nebo napouštění bazénů. Spojené státy a Irán v noci na pondělí oznámili dosažení dohody, která by měla vést k ukončení války. Digitálně už ji podepsali v neděli. Slavnostní podpis memoranda o porozumění se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pence. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz
2: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě.

0: Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Je dobré být spolu.
6: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: věci zadarmo.
1: Ano, blíží se nám horké letní dny a Radio Krokodýl a Klimastyle mají řešení na horké dny. Stačí poslouchat Krokodýla a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační nebo chladící hity po sobě, chcete-li, neváhejte ani vteřinu a volejte do studia. Které to jsou?
2: Taky je to Katy Perry Hot and Cold, poté Gwen Stefani Cool a do třetice Elton John Cold Heart.
1: Pokud zahraje tahle trojice za sebou, volejte a je to vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, je to tam stále nic moc, ale už je to lepší.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava kolabuje směrem na Královo pole kvůli dopravní nehodě v Husovickém tunelu. Dlouhé zdržení v kolonách hlásí řidiči přes Svatoplukovu a Gajdošovu od Židenic. Od Líšně přes Vinohrady a Ucpaná je také Ostravská do centra. Dopravní nehoda překáží i na Svatoplukově do Židenic u Táborské. Postojíte si od Maloměřic. Celkově se okolí raději vyhněte. V Zábrdovicích na Černopolní ulici zasahují záchranné složky u dopravní nehody osobního vozidla a cykly. Pomalu se jede tradičně po dálnici D1 mezi 212 a 196 kilometrem. V protisměru vázne doprava zhruba od 180. kilometru.
1: Pozor, tak jdete v Blansku, Šilova ulice, na křižovatce s Husovou se srazila dvě osobní auta. A taky se ještě dořešuje nehoda v Modřicích v Brněnské ulici, kde se srazil kamion s osobním autem.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 9:05 a vyrážíme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, co je to dieta.
3: Třeba když má někdo průjem, tak nesmí jíst nějaký jídlo.
4: Dieta je, když sníte něco s omáčkou a masem.
5: Dieta je to, že když je někdo tlustý, tak nesmí moc jíst, protože by byl ještě tlustší.
6: Moje mamka má dietu a ona si myslí, že je tlustá, ale je hubenka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: YouTube With or Without You, nádherná pecka tady u nás na Krokodýlu v 8 hodin 38,5 minuty. Jak je venku? Hezky. Hezky nám vydrží a bude ještě teplej. Víc, než je tam v téhle chvíli, budeme měřit. Máme tam už skoro 18 stupňů v centru Brna. Za půl hodiny o 3 stupně, krásně nám to vyskočilo, ale odpoledne by mělo být stupňů až 26.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, tento týden startuje velká cena silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně. Pořadatelé z brněnského autodromu dokončují přípravy, přijíždějí kamiony závodních týmů a na návštěvníky se chystají také v kempech kolem okruhu. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun, většina peněz už se vybrala ve sbírce. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch, což už do některých oblastí přineslo nadprůměrné teploty. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou naměřit přes 40 stupňů. Tropy o víkendu očekáváme i v Česku. Fotbalové mistrovství světa včera pokračovalo remízami. Hráči Nového Zélandu hráli v Los Angeles s Íránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali šampionát nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Belgie hrála nerozhodně v Seattlu s Egyptem 1-1 a Španělsko vstoupilo do mistrovství světa bezgólovou remízou s Kapverdami. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
4: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
10: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
11: Let's

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: No je to nejlepší po ránu.

0: Už v roce 1989 Madonna sázela jeden hit za druhým, tohle jeden z nich, Material Girl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jsou místa, kam bychom se na procházku asi vydávat neměli.
2: A podrobnosti přidává mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Dobré dopoledne posluchačům i do studia Rádia Krokodýl. I přes častou prevenci a upozornění se stále najdou lidé, kteří riskují zdraví vstupem do brněnských tramvajových tunelů. Pozornost pracovníků brněnských komunikací upoutala krátce před půlnocí žena jdoucí tubusem v Žabovřeskách. Okamžitě k ní spěchala hlídka městské policie a oslovila ji u vstupu do tunelu jen kousek od kolejí. Sebou měla žena navíc psa na vodítku. Strážníci s ní okamžitě odešli do bezpečí a zajímali se, co ji na místo přivedlo. 36-letá žena jim řekla, že čeká na noční spoj a tak si krátila dlouhou chvíli sbíráním odpadků. Hlídka městské policie jí vysvětlila, že se pohybuje na místě, kam je zakázaný vstup a ohrozila tím nejenom sebe, ale i svého psa. Zároveň strážníci museli sdělit, že porušila zákon o dráhách a čeká jí správní řízení. Aby měla hlídka městské policie jistotu, že se odtud žena dostane v pořádku, doprovodila ji na nejbližší zastávku, odkud už odjela domů. Přeji hezký den a příjemný poslech.
0: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků. Jakub Ghanem, přejeme hezké úterý.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: stole.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Daft Punk Get Lucky na Krokodýlu 9:59.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Mimení divadlo Plavba za duhou má na programu Divadlo Radost v 16:30.
3: Rádio Krokodýl.
5: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
0: Máme 9 hodin, na Krokodýlu jsou připraveny další zprávy. Celé ráno je chystá Katka, o čem ty v 9, dobré ráno.
8: Hezké dopoledne.
0: Dopoledne.
8: Mendelova univerzita připravila mobilní univerzitu třetího věku, víc už za chvíli.
0: Co dáme po 9:90? Michaela Jacksona. Wakefield. A taky třeba Five. Dneska bude hezky, jasno nebo skoro jasno a teploty k 26 stupňům.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Mendelova univerzita chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které je pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Připravila mobilní univerzitu třetího věku. Místní partneři v obcích zajistí prostor. Univerzita obstará přednášky, lektory i organizaci.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
8: Do studny v Jevišovce v neděli odpoledne spadl muž středního věku, zranil se a nemohl ven. Na místo se sjeli hasiči, záchranáři i policie. Na místo letěl i záchranářský vrtulník. Hasiči muže po vyproštění předali do péče zdravotníků.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
8: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Prezidentský pár se setká i s občany. Na atletické zlaté tretře bude dnes závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na plné silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Problémová zůstává cesta směrem do Husovic a na Královo pole. V husovickém tunelu již nehoda nepřekáží, ale kolony zůstávají v obou směrech na Svatoplukově a Gajdošově ulici, na cestě zvlíšně na Tomkovo náměstí a 4-kilometrová kolona je také na Ostravské a Olomoucké do centra. S kilometrovou frontou počítejte na Poříčí do centra před Vídeňskou. Bouralo se v Jedovnické ulici směrem centrum před Bělohorskou, zdržíte se tam do 5 minut. A v obou směrech vás doprava na dálnici D1 před exitem z 96 a také na bratislavské D2 před Brnem od 3. kilometru. Do Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kupilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Dneska náš kolega Zbyněk Loucký slaví svátek.
1: Je to tak, tak přejme všechno nejlepší všem Zbyňkům a krásné úterý vám všem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlubí se Roman. Včera jsem dokázal myšlenkou rozbít 10 talířů. Počkej, a jak? No, řekl jsem manželce, co si o ní myslím.
0: 90 v 9. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Do mailové schránky s adresou program@krokodil.cz přistála další prosba o hit vašeho života. Ahoj krokodýle, chtěl bych písničku se saxofonem. Je to moje vzpomínka na hezké chvíle tady na jihu Moravy. Prosím pustit Bakermat One Day. Děkuji, Martin z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
2: One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Že by třeba zrovna dneska v úterý 16. června přijela pizza právě do vašeho kanclu nebo na vaši stavbu, do vaší dílny, do vašeho obchodu,

0: a udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
6: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
7: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
6: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
7: Kupuj na ticketportal.cz.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Je dobré mít přítele na celý život.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Excelentní Eric Clapton za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě. Co nabízím za uhodnutí? Mám tady pro vás dvě vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července. Kdo vystoupí? Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Partlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. 603 103 103, to je telefon sem k nám. Kdo pak na něm? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Vladislav Kubáček.
1: Dobrý den, Láďo, můžu vám tak říkat, nevadí?
2: Nevadí.
1: Dobře, odkud nám voláte?
2: Z Hůzové.
1: Z Hůzové?
2: Ano.
1: Kde to je, prosím vás?
2: Bruntál.
1: Jo, od Bruntálu voláte. Aha, dobře. Tak jo, připraven hádat?
2: Ano.
1: Jdeme na to.
0: 3, 2, 1, go!
1: Co vy na to?
2: Lenny?
1: Správně. Lenny a Hello, to jste uhl sám, nebo vám někdo lehce napověděl?
2: Volal sám.
1: Sám jste uhl, dobře, no já nevím, jestli vás to hádá víc. Každopádně dvě vstupenky jsou vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
2: Naschranou.
1: Jako vždy hit v jedné sekundě dáváme úplně celý, tedy Lenny a Hello, hit z roku 2016, právě teď na Krokodýlu.

0: Leny a hello, dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na první pokus. Z 90. do 10. nabídneme Roxette. Také Bump Funk MCS. A bude i Jennifer Page. Jedna lepší než druhá. Tady u nás na Krokodýlu. Pěkné dopoledne.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Rádio Krokodýl. Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
10: Pitky!

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Nelly Furtado nám uzavřela 90 po 9 na kroku Rýlu. Bude 10, to znamená, že budou zprávy a ty má Petra. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Brněnské městské části využívají letní prázdniny k opravám škol a školek. I o tom už za chvilku.
0: 2 minuty a bude 10.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Radio Krokodýl.
4: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to budou Bengals. Bruno Mars a Rosie. A taky dáme Chaos, Vodopády.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Meteorologové lehce upravili předpověď. Teploty nemají být do 26, ale do 25, tedy těsně vedle. Jinak odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, bude možná i zataženo a večer se můžou ojediněle vyskytnout nějaké ty přehánky.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské městské části využívají letní prázdniny k opravám nebo modernizacím základních a mateřských škol. Práce za desítky milionů korun se zaměřují na rekonstrukce střech, kuchyní, fasád a hygienických zázemí. Opravy škol a školek za zhruba 10 milionů korun plánují například v Židenicích. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Z centra postupimi u Berlína se dnes muselo evakuovat na 6,5 tisíce lidí kvůli nálezu bomby ze druhé světové války. Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo na čas domovy opustit 60 tisíc lidí.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Dotací 1 milion korun letos fotbalisté prvního SC Znojmo od města nedostanou. Rozhodli o tom zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jaké máme novinky na silnicích, nám sdělí Kuba.
12: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici ve směru z centra u zastávky MHD Bílá hora se srazilo osobní auto s nákladním. Očekávejte tam omezení. Postojíte si momentálně v 1,5 km dlouhé koloně od Ostravské ulice až po Dornich. Zdržení tam řidiči hlásí okolo 15 minut. Ucpaná je také Dornich ve směru do centra ke kolišti. Zdržíte se kolem 5 minut na ulici Poříčí ve směru do centra před křižovatkou na Vídeňskou ulici. A pomalu se jede převážně v pravém pruhu po dálnici D1 na příjezdu do Brna ze Vyškova. Momentálně od exitu 210 na Slavkov. A silný provoz čekejte také na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy, momentálně od 5. kilometru. pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Delšar.
0: Kubo, děkujeme. Pozor také ve Vojkovicích v ulici Hlavní, kde se řeší nehoda nákladního s osobním autem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a na krokodýlu se během chvíle tak trochu schladíme, respektive dáme návod, jak se příjemně schladit doma nebo v kanceláři.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Funto.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Já bych prosila důchod pomimo muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: zadarmo.
1: V této chvíli si to asi ještě neumíme úplně představit, ale o víkendu to bude na kraťasy tílko a žabky a i ve stínu nám bude horko. Blíží se tropy, přátelé, ale krokodýl a samozřejmě taky Klima Style pro vás mají řešení. Soutěžíme o klimatizaci zdarma, která vás doma příjemně ochladí. Stačí počíhat na 3 soutěžní ochlazovací hity tady u nás na Krokodýlu po sobě. Takže ve chvíli, kdy zazní za sebou Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart, tak okamžitě voláte studio Krokodýla linku 603 103 103 a klimoška je vaše, když budete nejrychlejší. Proto buďte dál s Krokodýlem.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klima Style vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto 3 soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Už brzy Tiki Taka Live.
7: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
6: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
7: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být

0: Vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Aby vás dnešní oběd moc nestal, tak Krokodýl vybírá brněnskou restauraci Štatl, kde dnes nabízí rajskou polévku s těstovinou a k tomu třeba drůbeží játra na cibulce s dušenou rýží. To vše za 169 korun, tak přijme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýl připomínáme, že stále ještě do konce června probíhá zbraňová amnestie, tedy možnost odevzdat a vyhnout se postihu za držení neevidovaných zbraní a munice. Kromě 355 zbraní policisté na Jihu Moravy od začátku roku přijali od lidí i 20 962 kusů střeliva a 188 kusů další munice. Nejzajímavějším kouskem je bezesporu střílející nůž z Vyškovska a jedná se o zbraň zákeřnou a tedy zakázanou. Připomínám, že tedy zbraňová amnestie je vyhlášena do června letošního roku, tak jestli máte co odevzdat, raději to udělejte, doporučuje Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.

0: Bruno Family Parku.
1: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
3: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Blue tady u nás se na Krokodýlu před 11. Katka vám přeje krásné dopoledne. Se mnou už ve studiu Petra máme zprávy.
1: Hezké dopoledne. Římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Ava Max. Bude i Bobby McFerrin. Be happy. A z českých hitů se těšte na projekt GAMP. Protože to nevzdám, a tak to je. Za 3/4 minuty bude 11.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna od rána příjemně slunečno, odpoledne však bude od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme oblačno i zataženo, večer občasný déšť nebo přehánky, teploty příjemné 22 až 25 stupňů.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí. Každou středu a čtvrtek se zde odehrávají koncerty nebo letní kino. Tento čtvrtek se například mohou příchozí těšit na filmovou klasiku Casablanca. Brno střed uvede do provozu také kino na nádvoří radnice městské části v Dominikánské ulici. Sezónu zahájí v pátek 26. června. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Používání mobilů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošné používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027. Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně 8 let. Tento krok znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, který zemi vládl posledních 16 let. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých 3 sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýla, pěkné dopoledne taky vám všem za volant. Co se děje na silnicích, sleduje Jakub.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na úzké ulici před odbočkou na nádražní došlo k dopravní nehodě. Doprava tam zpomaluje. Na Brněnsku mezi Rajhradem a Židlochovicemi ve Vojkovicích se srazilo osobní auto s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je ale minimální. Pomalu jede D1 u Brna směrem z Vyškova mezi Slatinou a 146. kilometrem. A kamiony zpomalují také na příjezdu do Brna po D2 na cestě z Bratislavy. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 11. hodině budeme na krokodýlu soutěžit, před námi krokodýl cestovatel a vypravíme se na památku, která leží nedaleko Slavkova u Brna. Další nápovědy během pár minut a vyhrát můžete vstupenky na uzvučenou tribunu na Ohňostroj na Přehradě. Tak soutěžte s krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Já bych prosila důchod pomimo muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

0: cestovatel.
1: Odhalit dnešní tip krokodýla na výlet a taky mou soutěžní otázku si myslím, že bude velmi jednoduché, a tak doporučuji volat Studio Krokodýla 603 103 103 právě teď a nabízím vám jako výhru dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o ohňostroj, který se bude konat 1. července od 22.30. A tohle jsou moje dnešní nápovědy. Tentokrát hádáme památku, která leží nedaleko Slavkova u Brna. Na tomto místě můžete procítit přímo atmosféru bitvy, kde se utkali tři císaři. A to roku 1805 zde svedli legendární bitvu u Slavkova, neboli bitvu tří císařů. Vojska zde úspěšně vedl francouzský císař Napoleon. No a památku, jejíž název hádáme, leží v místech rozhodujících bojů. Tak jak se tahle památka jmenuje, už se ptám na linku Krokodýla. Hezké dopoledne, Katka.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den komu?
2: Roman u telefonu.
1: Romane, já vás zdravím. Odkud voláte, jaké máte úterý?
2: Jo, dá se to.
1: Dá se to. Jste v práci?
2: Jsou v práci, ano.
1: Jste v práci. Tak bezva, Romane, slyšel jste nápovědy, tak jak se to místo, jak se ta památka jmenuje?
2: Teď si to nemůžu vzpomenout. Já jsem si říkou a teď můžu vzpomenout. Vypadí si sařů, to je tady na vrchu, to je ta.
1: No,
2: Maria.
1: Je to ta? Ano, ano, ta.
2: No, nic, dám někomu šanci jinému.
1: Ježiš, tak to je mě teda strašně líto. Fakt to neskusíte střelit ještě?
2: Bitva tří císařů, ježiš, no, to je Slavka u Brna, to je rotunda tam je, ne? Ne, dám někomu asi někdo, někdo štěstí, nějaký štěstí.
1: Já doufám, že tohle nebude jako se vám táhnout celým dnešním dnem, že už budete jenom úspěšnej, tak někdy příště. Naschledanou.
2: Naschle.
1: 603 103 103 linka opět volná, tak tušíme název té památky, můžete volat, někdo už tam je, krásné dopoledne, do druhé šance, komu pak?
3: Dobrý den, Marek u telefonu.
1: Marku, tak hezký den i vám, a co typujete?
3: Mohyla míru.
1: Ano, je to ta Mohyla míru. Je to naprosto správně, tak Marku, vy půjdete na ozvučenou tribunu na ohňostroje, dva lupeny jsou vaše, gratulace.
3: Děkuju moc.
1: Tak mi zůstaňte na lince.
3: Určitě.
1: A mějte se hezky, nashledanou.
3: Taky hezký den, nashledanou.
1: 11:24 přesně jste s Krokodýlem, hezký den vám všem.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární

0: FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.

Krokodýla popou 12. Činasky, no a připomínat, že se tento týden v Brně koná velká cena, asi nemusím, ale pozor, už dneska startuje v centru našeho města festival Brno Grand Prix. Podrobnosti vám přinesou už za chviličku, do té doby další hity Freddie Mercury a taky Avicii. Pěkný den vám všem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že zatím je v Brně celkem klid, ale je to klid před bouří, motocyklovou bouří. Tento týden totiž startuje velká cena silničních motocyklů na Masarykově okruhu a tak pořadatelé z autodromu dokončují přípravy, přijíždějí kamiony závodních týmů a na návštěvníky se chystají taky v kempech kolem okruhu. No a žít to bude už ode dneška taky v centru na náměstí Svobody. Startuje totiž festival Brno Grand Prix a na náměstí nabídne koncerty, letní kino, živé přenosy závodů a taky setkání s jezdci. Hlavním tahákem tak bude ve čtvrtek oficiální show s jezdci MotoGP zhruba po 18. hodině a pak taky večerní koncerty, na kterých vystoupí René Dank nebo Marpo. No a pak v pátek až neděli se pojedou samotné závody a tak myslím, že nejen fandové motorek se mají na co těšit.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rathaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
5: Krokodýl.

0: Tohle je Marek Ztracený, tady u nás na Krokodýlu, lehce před 12. bude poledne. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. K tomu samozřejmě další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne, dělníci jsou už při dražbě průzkumné štoly pro budoucí silniční Vinohradský tunel za polovinou, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 12. Clean Bandy. Nabídneme Phila Collinse. A budou opět a Radeček. Přesně půl minuty zbývá do 12.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes naměříme až 25 stupňů a zatímco teď máme v centru Brna krásně slunečno, odpoledne má od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme oblačno až zataženo. Večer pak taky občasný déšť nebo přeháníky.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Při dražbě průzkumné štoly pro budoucí silniční Vinohradský tunel pod brněnským sídlištěm už jsou dělníci za polovinou. Vyrazili už zhruba 530 metrů. Obávali se tekutých písků, ale hornina byla nakonec soudržnější. Proto jsou práce zatím levnější a nakonec by mohly být i rychlejší. Štola má být hotová příští rok na podzim. Opoziční hnutí Starostů a nezávislých navrhuje, aby se při obsazování vedení sněmovny a jejich orgánů nově vycházelo z poměrného zastoupení odpovídajícího výsledkům voleb. Chce tím napříště zabránit tahanicím ve sněmovně o obsazení druhého místopředsednického křesla, do kterého teprve minulý týden poslanci zvolili Barboru Urbanovou. Spojené státy dál sahají do svých nouzových ropných rezerv a dostali je na úroveň, jaká nebyla od počátku 80. let minulého století. Strategická ropná rezerva Spojených států se po dalším uvolnění zásob propadla na 340,3 milionu barelů, tedy nejníž od roku 1983, kdy se zásobník za vlády Ronalda Reagana teprve plnil. České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa Italkami, se kterými se na Filipínách utkají hned zítra. Díky pomoci české ambasády a volejbalového svazu se Češky přesunuli do Manily přímo z Číny, kde vyhráli 3 ze 4 zápasů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem, milí řidiči. V Brně aktuální pozor, policejní hlídky v ulicích Heršpická a Pionýrská. Dále odstavené porojchané auto je u obce Pasohlávky, průjezd je se zvýšenou opatrností a na trase z Mikulova na Pohořelice před přehradou Nové Mlýny stojí odstavená dodávka. Tak i tady pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: tak dneska máme úterý 16. června, svátek má Zbindia, náš kolega.
1: Ano, Zbindia dneska popřiješ. Dorazí, tak všechno nejlepší, možná mu popřeju taky třeba novou klimatizaci, kterou tady můžete vyhrát. Směnu za 3 hodinky mě bude střídat.
0: Tak teď už s Jirkou hezké odpoledne přejeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rok 1994, tedy rok, kdy Krokodýl začal vysílat úplně poprvé. Cranberries Zombie. No a teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ano, do ruky bereme náš mikrofon Krokodýli. Dneska jsme ve školce v Židenicích a těch prcků se ptáme ve školce, proč musí děti poslouchat rodiče?
2: Třeba, aby nevběhli do silnice, kdyby rodiče říkali, že tam nesmí. A třeba by zrovna jelo auto a zajelo by je.
3: Kdyby jim utíkali, tak pak by možná už nedorazili domů a pak by neměli žádnou postel a prostě nic. To, že kdyby řekli třeba, půjdem do školky a oni řeknou ne, tak budou pak z toho hloupí.
0: Proč musí děti poslouchat rodiče? Na to jsme se ptali naši zlatíček nejmenších posluchačů ve školce v Židenicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Připraveni tohle léto vás ochladíme?
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
4: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
5: www.klimastyle.cz
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškarských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Je dobré mít se na koho spolehnout.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

Tancujete si s krokodýlem tohle vaše rádio, tak byli jsme v brněnských školkách, za okamžik vyrazíme taky do brněnských škol a jihomoravských a podíváme se na omezování telefonu v době výuky právě ve školách. I o tom za malou chvíli a mezi tím si jdeme zpívat ve francouzštině Cestou necestou překladu.

0: Na Krokodýlu Kaiser Chiefs Ruby, tohle je vaše rádio, tohle rádio, které taky tleská školám, které omezují mobily ve školách.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Romana Lojdová, jsem ředitelkou školy ve Znojmě, základní škola mládeže. Omezené mobily ve škole máme 3. rokem. Osvědčilo se nám to, snažíme se kupovat hry pro žáky na aktivitu o přestávkách a zvýšila se i komunikace mezi žáky navzájem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na Knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na Knoflíku, na Běhounské 9.
3: Nazdar rockeři, festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na 2 stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
7: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszlesna.cz.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude, váš Bolek.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
10: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: For the Calls na Krokodilo. 13. hodinka. Vypadá to, že nám tam začne už zase opět léto. Petra je tady, čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a očekávaná kavárna na brněnské náplavce se otevře později, než se čekalo, i o tom za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota k

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 13. z Krokodýla Edward Maja. Budou YouTube. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra čekejte polojasno, teploty kolem 26 stupňů.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Očekávaná kavárna na brněnské náplavce pro 110 hostů se podle odhadů městské části Brno-Střed dočká otevření až ve druhé polovině roku. Naopak podniky ve spodní části nábřeží zahájí provoz už na začátku léta. Využijí hlavně předzahrádky, na které si u každé provozovny sedne až 30 hostů. Případů rakoviny dělohy v české populaci přibývá. Nemocných bylo předloni více než 2100 a 400 zemřelo. Nádor je u žen čtvrtý nejčastější. Od roku 2010 se podle údajů České onkologické společnosti výskyt zvýšil o čtvrtinu. Vyšší riziko mají podle expertů ženy s obezitou. Kvůli tragické srážce plachetnice a katamaránu u chorvatského města Split, při které zahynuli 4 lidé, dnes chorvatská okresní prokuratura nařídila toxikologický rozbor krve a moči u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor. Dvě osobní auta se srazila v Růžové ulici přímo v Brně. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Jasně, že jo, máme pro vás klimatizaci. Tohle léto vás opravdu ochladíme. Klimatizace pro vás, byt, barák. Stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity, no, s tematikou samozřejmě klimatizační, nebo chcete-li tepelnou, neváhejte ani vteřinu a volejte studio Krokodýla. Až za sebou zazní Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani, Cool, Elton John, Cold Heart. Je to vaše.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
1: 13 hodin 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grillová

0: instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
1: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
2: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
3: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
2: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
3: Kupuj na ticketportal.cz.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Je dobré mít dobré přátelé.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále s vámi.

S vámi Krokodýl, tohle byla parádní Kylie Minogue, díky, že posloucháte. No a za okamžik si zasoutěžíme o velké peníze. O 106 000 korun za záhadný krokodýlí zvuk. Tak se nás držte.

0: Volným večnou se jdeme soutěžit o peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Krokodýláci, tak pozor, mám pro vás 106 000 korun za náš záhadný tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Zní takto. Ptáme se, co to je. Volejte studio 603 103 103. Tipněte si a uhodnete náš záhadný krokodýlí zvuk a vyhrajte velké peníze. Budeme zvedat telefon a zeptáme se Radio Krokodýl, kdo tam odkud dalo?
2: Ahoj, Martina z Brna.
0: Ahoj, Martino. Tak co by u tebe doma znamenalo 106 000 korun?
2: Jo. No, určitě nějaká krásná dovolená.
0: No tak poleďme na dovolenou, ale chceme slyšet správný tip. Co to podle tebe je?
2: Je to případné, když máš sáček od čipsu a urovnáváš ho rukou tak jako do hladka.
0: Mm-hmm. Takže uhlazování čipsů, jo?
2: Tak.
0: Obalu. Co na to arbitr? Je to ono nebo ne? Ani urovnávání těchto čipsů to není. Jaj, budeme navyšovat bank. Ale díky za zavolání.
2: Děkuju, někdy příště, ahoj.
0: Tak co to může být, krokodíláci?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
5: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
4: To bude lepší než hodina přírodopisu.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle.

0: Pohnoutí na kroku dílo, druhá hodina odpolední klepe na dveře a taky čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a diecézní muzeum vystaví zvácnou relikvii, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Muzikál Jesus Christ Superstar uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20.30. Představení Brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Kafka uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Slepice na zádech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po druhé hodině odpolední Taylor Swift. Dáme si letní vzpomínku Mr. President Coco Jumbo. Český hitu Lucka Bílá.
6: Každá bouře, co srdce žene, někdy to bolí, to nežene.
0: Je tady 14. hodina.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ve středu čekáme na Jižní Moravě zataženou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 26 stupňů.
8: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výstava diecézního muzea v Brně připomene 800. výročí od smrti významného světce, svatého Františka z Assisi. Součástí výstavy bude také vzácná relikvie, plášť svatého Jana Kapistrána, který je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava bude veřejnosti přístupná v kryptě katedrály na Petrově od 18. června do 20. září.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Povodí Moravy přijalo řadu opatření, aby se neopakoval loňský úhyn 30 tun ryb na Nových Mlýnech. Státní podnik na doporučení odborníků z Mendlovy univerzity posílil monitoring kvality vody. Nově využívá dron ke sledování rozvoje sinic a na Dyji instaloval přesnější měřící přístroje. Česko v letní sezóně, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a v Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a v Bulharsku.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Milion korun od města fotbalisté Znojma nedostanou. Zastupitelé rozhodli, že klub první SC Znojmo letos nepodpoří milionovou dotací. Důvodem je disciplinární řízení fotbalové asociace kvůli podezření z ovlivňování zápasů a úplatkářství.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 188 a 196 kilometrem. Podobná situace je ve směru z Vyškova do Brna mezi 210 a 196 kilometrem. Kolona je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od Bučiny od 11. kilometru. V Brně ve Vejrostově ulici srazilo osobní auto chodce. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A na silnici 3 ze Svitav do Brna je kolona kvůli omezení u odbočky na Lisice. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

0: Krokodýl na koupáku.
1: A teď něco pro všechny milovníky léta. Čekají nás tropické třicítky a tak pro vás máme přehled, kam v Brně vyrazit. Za prvním letošním osvěžením. Jako první otevřelo koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Otevřeno má i oblíbený Biotop Brno Jih, se kterým soutěžíme o rodinné vstupné. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní čel. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na snunění. Tak vyražte s krokodýlem.
0: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Odníně Klima Styl, tam jsem klimu zakoupil. Ej, včil už doma chvíl.

0: koupit od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: A poslech Krokodýla se vyplatí. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Ať už je to v kanclu, ve skladu, na dílně, v autě, v obchodě. Koukal jsem, že taky slyšel, že poslouchají třeba v drogerii, na Masárově v Líšni. I tam zdravíme. Tak nám dejte vědět a my tam dojedeme s Nadílkou přímo s Italem Pierrem Caruzem. Ano, napište nám, kde posloucháte, připište tam taky telefonní kontakt na vás na studio@krokodil.cz a vyrazíme za vámi.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszlesna.cz.
12: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
13: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
14: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 15. hodině z Krokodila Baby Goodbye, ale Farben. Joan Jett. A nebo Marek Ztracený. Naše cesty rovný. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 3. hodině odpolední.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Ve středu čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 27.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílející nůž. Lidé dosud policii v kraji odevzdali 355 zbraní. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice.
0: Rádio Krokodýl. Blanensko.
9: Park u zámeckého skleníku v Boskovicích uzavřela rekonstrukce. Přístup je možný pouze do zámeckého skleníku, který včetně zahrádky zůstane v provozu do 12. července. Letní kino bude promítat po celé prázdniny. Přístup k němu ale bude možný pouze horní cestou.
0: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
9: Až do 15. září platí v části Břeclavska omezení používání pitné vody. Vodohospodáři zakázali její využití k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí aut nebo napouštění bazénů. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých 3 sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, už se nám to štosuje na Nových Sadech, taky na Cejlu, ulice Kounicová. Policejní hlídku jste nám nahlásili přímo v centru města Brna. Dávejte pozor na Lidické. No a taky další je dopravní hlídka policejní ve Vinohradech, ulice Žarošická. Šťastnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka Wiener s vámi a taky klimatizace. Tohle léto vás ochladíme i o tom za malou chvíli na Krokodýlu.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Jasně, že jo, máme pro vás klimatizaci. Tohle léto vás opravdu ochladíme. Klimatizace pro vás byt, barák. Stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity, no, s tematikou samozřejmě klimatizační, nebo chcete-li tepelnou, neváhejte ani vteřinu a volejte studio Krokodýla. Až za sebou zazní Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani, Cool, Elton John, Cold Heart. Je to vaše.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
4: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
4: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
4: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
9: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Ty voláš, až prším ještě.
11: Už brzy Tiki Taka Live.
12: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
11: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Horlický.
12: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
13: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Tip na levný benzín tady v Brně okolí, dobře poslouchejte. Benzín 39,90, nafta 36,90, kde? Čerpací stanice Prim, Brno, Jihlavská 29.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
12: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: relax, relaxujte. A taky ty jízdy prostě v pohodě. Doufám, že to tak u vás je. V úterý odpoledne. Zdraví vás po Jirkovi Vínerovi a Jirku Vínera taky ještě zdravím. U mikrofonu Zbyněk Loucký právě teď je dobré odpoledne s datem 16. června 2026. Relaxovat můžeme za chviličku taky u zpráv ve čtyři. Tak co se bude dít na tom římském náměstí, Peťo?
1: Pěkné odpoledne, římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hned právě teď o hudbě Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. A taky Kysáci, Byl jsem zrozen, abych tě miloval. A s poetikou už odpoledne zažijeme půlnoc. Jsme totiž krokodýla, jak máme ve zvyku, připravili jsme hit za hitem, za minutu budou čtyři.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat na nebe právě teď a to tu zítřejší už uprostřed týdne. Zítra polojasno, odpoledne více oblačnosti a teploty už půjdou přece jenom nahoru. Ráno 13 a odpoledne až 25 stupňů Celsia.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí. Každou středu a čtvrtek se zde odehrávají koncerty nebo letní kino. Tento čtvrtek se například mohou příchozí těšit na filmovou klasiku Casablanca. Brno střed uvede do provozu také kino na nádvoří radnice v Dominikánské ulici. Sezónu zahájí v pátek 26. června.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her a schválili možnost hrát na takzvaném kolbišti v hradebním příkopu. Je tam latová plocha, která slouží při slavnostech například rytířským turnajům. Procházejícím zde nehrozí riziko zasažení míčem. Americký federální úřad pro vyšetřování uvedl, že ve spolupráci s policií zmařil útok, který byl plánovaný na zápasy smíšených bojových umění v osmistěné kleci, které se konaly v neděli před Bílým domem na počest 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Strůjci zmařeného útoku prý chtěli použít drony s výbušninami, zasáhnout budovy v blízkosti akce a následně střílet na utíkající davy. Poté chtěli prolomit brány Bílého domu. Tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Sestry Williamsovy se ve 4 na Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Leni, co ta odpolední doprava?
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 208. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 178. a 196. kilometrem. Kolona je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy odbučeny od 11. kilometru, navíc na 2. kilometru probíhá vyšetřování nehody. Držíte se na silnici 43 z Brna do Světa Filipůvky. Ucpaný je příjezd do Kuřimy od Brna a pomalu to jede na silnici 50 z Bučovic před Slavkovem. A v Brně jsou kolony u křižovatky ulice Zvonařka a Dornych v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl, krásné úterní odpoledne, 3 minuty po 16. Žany, Valto do nás to dneska vygomal v tom hanteců.
1: Zdar, jak svíňa s kroxným gomete, kde to je, nebo co to je, kameň na kopcu?
0: Kameň na kopcu, no do kameňa bych asi nelezl, tam bývá chládek. V každém případě my už hrajeme. Hantec budeme meldovat za chvilku, ale teď už slibovaní kysáci, I was made for loving you. Milujeme, když vy milujete, jak my hrajeme. Máme největší hudební výběr, jsme vaše rádio. Dobré odpoledne, krokodýláci. Krokodýl Zbyněk Loucký, jedem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight. Save me tonight.

0: Dobré odpoledne přeje Krokodýl. A gimme, gimme, gimme, klapeme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, hnedka budeš meldovat, můžeš se do toho pustit, ale já ještě chci taky říct, že je to Hantec soutěžní a výhrou pro vás tuto chvíli, pokud to uhádnete, bude dvakrát slosovatelná vstupenka na akci Brněnská laťka, která se koná 25. června v Olympii a přímo v Olympii vás čeká bohatá tombola. V pohodlí můžete sledovat světové výškařky, je koncert zpěvačky Leny. Jdeme na to. Žany, melduj, co z dneska vygomal.
2: Zdar jak svíňa z Kroks, gomete, kde to je, nebo co to je, kameň na kopcu?
0: Kameň na kopcu, jo, Žany, no?
3: Zřícenina, nějaký stánek.
4: Nevím, nějaká zřícenina. Hrad. Stožár.
3: Zřícenina, nějaký stánek.
4: Nevím, nějaká zřícenina. Hrad. Stožár.
0: To se mi nezdá, to se mi nezdá, co to bude ten šutr na kopcu, ale pojďme na telefon právě teď. 603 103 103, Krokodýl z Byňa, halo?
5: Halo?
0: Zdarec.
5: Dobrý den, Petr u telefonu.
0: Peťo. Saluté, vítej na Kroksně. Prosím tě, Peťo, co to je kameň na kopců?
5: To je to, co se, kam se nikdo nechce dostat.
0: To znamená co? Co to ten šutr tam?
5: Katr.
0: Katr.
5: Vězení.
0: Chládek. A kde je ten katr? Když je na kopců. Co, Peťo?
5: Tam mají láska.
0: Kde?
5: Na Jivavské, vedle Jivavské.
0: Jasně, takže nahoře myslíš v Bohunicích?
5: Jo.
0: Takže říkáš katr v Bohunicích. Tak já se zeptám Žanka.
2: Kameň na kopcu je věznice v Bohunicích. Tak moc nezlobte, ať tam neskončíte a mějte betelný den.
0: No a ty máš betelno výhru, Peťo, já ti gratuluju, je to věznice v Bohunicích v Brně, no a ty máš dvě vstupenky na akci Brněnská laťka, jsi dobré kolíka, borec, tak se měj zdarec a savana hokna, je to tvoje.
5: Díky, zdarec.
0: A vy se vyhýbejte šutrů.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
6: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John.

0: Je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
2: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.

0: Game se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Bylo 4:30, dobré odpoledne, krokodýláci. Naše krokohlídka je v terénu a my se za nimi vydáme. Je tam Jirka Wiener a jsou v Mariánském údolí. Podíváme se přímo k ním za pár minut ve vysílání krokodýla. Teď zvuk ticha, krokodýl, zbyňa, hezký den už.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobré úterní odpoledne pře krokodýl. A jak jsem sliboval, jdeme za Jirkou a krokohlídkou do Mariánského údolí. Ano, dáme to a bude to o fotbale právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jirko, halo, halo, ahoj, ahoj, jak to tam vypadá, co se děje?
2: Je to tady, Rádio Krokodýl vysílá dneska i z Mariánského údolí. Tady je veselo, fotbalový klub Artis Brno je v Mariánském údolí, tak se zastavte za námi. Je tady Ondřej Tomek, šéf komunikace Artisu Brno, co se tady děje?
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl, i tobě Jiří, díky moc za celou sezónu, jak spolupracujeme, a tohle je úplný vrchol, netýká se to dospělého A týmu, ale naší akademie, která je vlastně největší, nejen na Jižní Moravě, ale vůbec na Jižní Moravě čítá 700 dětí. A my tady v Mariánském údolí, protože navazujeme na tu tradici líšeňského fotbalu, tady rozšiřujeme stále ty naše placi, když to takhle řeknu, travnatá hřiště, a teď tady máme Den akademie jako děkování těm dětem a mládežníkům za celou sezonu 2025-2026. Máme tady atrakce našich klubových partnerů, zároveň tady máme fotbalový turnaj, jak 4x4 dětí, no a k tomu všemu nám skvěle hraje a doprovází nás muzika Rádia Krokodýl.
2: Ondřej Tomek, Artis Brno, v Mariánském údolí, a my se vám odsud ještě dneska přihlásíme.
0: Tak to se těšíme, kluci, děkujeme, a fotbal to není jenom mistrovství světa ve fotbale, ale taky právě teď Mariánské údolí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července, Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program, občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července, Ivančice.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Bolek.
10: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobrý den, přeje Krokodýl, blíží se 17. A to kafe si pořád na té náplavce nedáme. Více Peťa a zprávy, které se blíží.
1: Hezké odpoledne, kavárna na brněnské náplavce se podle odhadů městské části Brno-Střed dočká otevření o dost později, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Muzikál Jesus Christ Superstar uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20.30. Představení brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Kafka uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Slepice na zádech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jdeme na to, ale ve vysílání Krokodýla si kafe dáme a bude to espresso macchiato. S Rihannou si dáme Diamanty. A ty budou pro Emu.
5: Přišla zde nadání, probudila můj život trochu.
0: Jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr a rádi vám hrajeme. Je to hit za hitem a za 2 minuty bude 17.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra ve středu bude polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty už půjdou nahoru, ráno 13, odpoledne až 25.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Očekávaná kavárna na brněnské náplavce pro 110 hostů se podle odhadů městské části Brno-Střed dočká otevření až ve druhé polovině roku. Naopak podniky ve spodní části nábřeží zahájí provoz už na začátku léta. Léčba závislých na alkoholu podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří téměř 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Loni na ní pojišťovna vydala přes 1 000 000 000 Kč. Léčilo se i 1170 dětí. Epidemie eboli ve východní části Konga ještě nedosáhla vrcholu a mohla by trvat až 1 rok. Podle informací místních úřadů bylo k minulé neděli v Kongu zaznamenáno dohromady 808 nakažených touto nemocí. Z toho 192 lidí na ní zemřelo. Zítra vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v Americe, Kanadě a Mexiku pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin v Houstonu proti Kongu. Ve druhém utkání skupiny K vyzve Kolumbii nováček mezi elitou Uzbekistán.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Leni, jak to jede? Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 201. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 178. a 196. kilometrem. Fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od Bučiny od 11. kilometru. Na silnici 43 na trase z Brna směrem na Svitavy za odbočkou na Kuřem bourala 2 osobní auta, počítejte se zdržením. A v Brně v ulici Švédské Valy došlo k dopravní nehodě 2 osobních aut. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré odpoledne, bylo 17 a frčíme dál a za chvíli zlatíčka. Dneska jsme na ně vymysleli jednu takovou opravdu krásnou otázku. Proč je obloha modrá?
1: Aby jsme viděli, protože jednak kdyby byla jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
0: To je krásná, až taková filozofická otázka. Tak to probereme, holky a kluci, děcka, za chvilku. No a teď už hrajeme pro vás všechny, krokodýláci. Vždyť jsme taky vaše rádio, ale právě teď speciálně taky hrajeme pro Emu, krokodýl Zbyněk Loucký. Hezký den.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírá.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Stěžuje si paní Novotná. Už mě nebaví diskutovat s manželem. Proč? Co pak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dobré a krásné úterní odpoledne, jak jinak než s krokodýlem. Holky a kluci, zlatíčka, prčíme a valíme za vámi právě teď. Jdeme na to.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Zlatíčka, my jsme totiž na vás vymysleli podle mě dost těžkou otázku. No ale vy se s tím určitě porovnáte. Proč je obloha modrá?
2: Protože prostě svítí slunce a tím to ta modrá obloha září.
3: Aby jsme viděli, protože jinak kdyby byla jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
4: Nemusí být jenom obloha modrá, může být i šedá nebo černá.
5: Podle mě to je tou zimou.
0: A zlatíčka, a na tuhle otázku by právě dospěláci nedokázali odpovědět. A o tom to právě je.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Tak děkujeme a je 17.20.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
8: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
10: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
18: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Mami, Kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se staví.

0: Dobré odpoledne, tak pojďme, přátelé. A chtěl jsem říct, že Krokodýl podporuje projekt, kdy nejedou mobily na školách při vyučování. A my tomu opravdu tleskáme. Kdyby
1: ty mobily nebyly. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Petr Novák, ředitel základní školy Kamínky. Zákaz mobilních telefonů mám už přes 2 roky a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v té své praxi udělal, protože nám absolutně odpadly jakékoliv starosti s šikanou formou natáčení učitelů, natáčení žáků mezi sebou, fotcení a tak dále. A rozhodně to bylo teda rozhodnutí, které přineslo větší klid a určitě se nám velice osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tohle je zpráva odpoledne v banku krokodýla 106 050 korun k tomu. A taky náš zvuk a telefon 603 103 103. Pojďte do toho.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Ram pa pam. Jdeme na krokodýlí zvuky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Krokodýl Zbyňák, kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Dobrý den, zdraví Milane.
2: Dobrý.
0: Tak, hezké odpoledne. Milane, jdeme na zvuk, ale ještě předtím já musím takhle podotknout a úplně zvýraznit, že v banku je přes 100 táců, 106 tisíc a ještě 50 koruna k tomu. To by se hodilo.
2: No, určitě.
0: To jde už. A já pustím v tuto chvíli, Milane, zvuk.
2: Aha.
0: Ať to takhle zrekapitulujeme. Milane, a fakt jsme jedno velké ucho a posloucháme, co by to mohlo být za ty peníze.
2: Já si myslím, že to je takový razítko, kterým se razítkují nějaký objednávací lístky. Matka dělala v obnově, tam jsme to vždycky razili. A to se přetáčelo potom to razítko na ty čísla dalšího, aby zase člověk dostal potom ten lístek z té obnovy a z toho si vyzvedl tu obuv. Jo? Podle toho lístku, který bylo to číslo už.
0: A to je nápad.
2: No a to takhle se nastavovalo na tým. No to už je dlouho taky.
0: No chci říct, to už je velmi archaická záležitost. Možná je spousta to, posluchačů to. Teďka ani neví, co bylo razítko a co se s ním dělalo. že možná spousta lidí u rádií teďka ani neví, jak se pracovalo už s razítkem.
2: No to jasný, no to se normálně razilo a to se posouvalo automaticky o tu jedno číslo vždycky dál a zase podle toho se vždycky zase zahledala ta zakázka.
0: A to vám připomíná, Milane, v tuto chvíli ten zvuk právě, že to je
2: tady tento zvuk, no?
0: Toho čísla na tom razítku. Tak můžu v tuto chvíli určitě potvrdit, že tohle fakt nebylo.
2: Nebylo.
0: Tenhle nápad. No.
2: Razítko
0: a přehazování, no ještě nevíme, ale jestli to není, ale jako nikdo tohle nevyřkl. Nikoho to nenapadlo, prostě tohle fakt nikoho nenapadlo. Milane.
2: Bylo to speciální razítko, kterým se vždycky to zmáčklo, to se přehodilo zase o to jedno číslo, nebo kolik se tam nainstalovalo, že to muselo být dvakrát. To muselo být tohoto zákazníka nahražený a potom pro tu sběrnu.
0: Milane, to je napětí. To je napětí no. Před bouřkou v tuto chvíli, tak to dáme arbitrovi?
2: No, můžeme to dát, no.
0: Tak jo. Ne, není.
2: Tak se nedá nic dělat.
0: Ale orazítkovali jsme pěkně to dnešní odpoledne a připomněli si tyhle doby. Milane, díky a my navyšujeme bank. Ahoj, krásný den.
2: Ano, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Pitkin!

0: Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobrý večer, tady Krokodýl, blíží se 18. a chystáme další zprávy.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
2: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
3: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
2: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
3: Kupuj na ticketportal.cz.
0: Peťo, o čem zprávy budou?
4: Hezké odpoledne. Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i rarita, i o tom už za chvilku.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle budeme hrát, už je to nachystáno. Benson Boone, Mystical Magic. Budeme lokat se Shakirou. A s Evičkou poskládáme Leporello. Krokodýl to míchá a vy se můžete těšit na hit za hitem, za 2 minuty bude 6.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak co zítra uprostřed týdne? Bude polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty zítra ráno 13, odpoledne to půjde nahoru až 25 stupňů.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílející nůž. Lidé dosud policii v kraji odevzdali 355 zbraní. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice.
5: Rádio Krokodýl. Blanensko.
4: Park u Zámeckého skleníku v Boskovicích uzavřela rekonstrukce. Přístup je možný pouze do Zámeckého skleníku, který včetně zahrádky zůstane v provozu do 12. července. Letní kino bude promítat po celé prázdniny. Přístup k němu ale bude možný pouze horní cestou.
5: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Až do 15. září platí v části Břeclavska omezení používání pitné vody. Vodohospodáři zakázali její využití k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí aut nebo napouštění bazénů. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých 3 sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď silnice, Leni.
9: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova doprava zpomaluje u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Pod dálnicí na silnici 50 se totiž převrátilo auto. A kolona je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od Bučiny od 11. kilometru. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Senka Roštuková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

bylo 6, hezký večer a údajně se na nás řítí pořádný horka. Jde to od západu, už to dorazilo do Francie a bude to prej síla. V každém případě vy se můžete ochladit s krokodýlem. My nabízíme klimatizaci zadarmo, probereme to za chvilku a teď už hezký večer a fajn poslech přeje krokodýla Zbyněk Loucký.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Shakira Loka. Tak možná jste vyrazili někam na pivko si zalokat trošku. No ale blíží se vedra a parna, tak poslouchejte dobře.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: V neděli dorazí i kalendářní léto, ale myslím si, že už tak pozítří a na víkend pořádný parna prostě. Léto je tady a s ním se blíží i pořádná vedra. Pozor, Rádio Krokodýla Klimastyle mají řešení, hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejhorších, nejvíc horkých dnech. Stačí poslouchat vysílání Krokodýla, hlavně taky být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační hity po sobě, neváhejte ani vteřinu a volejte do našeho studia. Co tím myslím, klimatizační hity? No tak za sebou musí valit Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. A pak už vás klimatizujeme.
1: Radio Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Je dobré mít se s kým probouzet.
13: To nejlepší po ránu.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

večer ještě určitě neusínejte. Prožíváme 16. červnový večer roku 2026, je 6:30, no a prožíváme taky nejdelší dny v roce. My chystáme třeba hity na přání v 7 večer na vlnách Krokodýla. No a teď další hit za hitem, tak buďte u toho, fajn večer přeje Zbyňa.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer, přeje brněnský krokodýl Villa Tugendhat v centru.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ne, že by byla přestěhovaná, ale Mezinárodní festival Maraton hudby roztančí mimochodem začátkem srpna Moravskou metropoli. 11. ročník představil včera nový pokojík na Moravském náměstí, který je právě inspirovaný slavnou vilou Tugendhat. Další pokoje budou v České ulici a na Svoboďáku. Bude to koupelna na Čáře a poté také znovu srub s Táborákem právě na náměstí Svobody. Nový pokojík inspirovaný vilou Tugendhat bude sloužit jako stage a Maraton hudby bude opět provázet také Street Food Festival, který letos nevynechá ani italské jídlo a hlavně představí více než 100 koncertů léto v Brně.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
2: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: 32 let zůstáváme stejní. Jsme Krokodýl, vaše rádio. Hezký večer, Brno, Jižní Moravu, Vysočino. Čas se mění a přináší 19. hodinu. Chystáme hity na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Budeme hrát, ale tak vybírat ještě chvíli my Purple Disco Machine Hypnotize. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Dáme i Bailamos, Enrique Iglesias. A ještě hudební draho Kami z Mirai. Ale vybíráte taky vy a těšíme se na hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se můžeme těšit na fajn počasí, dá se říci polojasno, ale odpoledne trošku více oblačnosti, každopádně teploty už půjdou nahoru. Ráno jenom 13, ale zítra odpoledne až 25 stupňů Celsia.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí. Každou středu a čtvrtek se tam odehrávají koncerty nebo letní kino. Tento čtvrtek se mohou příchozí těšit na filmovou klasiku Casablanca. Očekávaná kavárna na brněnské náplavce pro 110 hostů se zřejmě dočká otevření až ve druhé polovině roku. Naopak podniky ve spodní části nábřeží zahájí provoz už za pár týdnů. Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili možnost hrát na takzvaném kolbišti v hradebním příkopu, kde je mlatová plocha.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď večerní doprava.
9: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 188. a 196. kilometrem. V Brně v Žarošické ulici směrem na Královo pole bourala dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

taky ty nejrychlejší hity na přání bylo 19. Právě teď startujeme úterní hity na přání s datem 16. června. Pojďte do toho. 603 103 103. Vytížená telefonní linka, těší se Zbyněk Loucký. Dobrý večer, tady Krokodýl.

0: Frčíme na to právě teď. Krokodýl z Vyňa, někdo volá. Halo, halo.
1: Halo, tady Pavel Janša z Velké Mezeříčí, Pečovatelská ústavu.
0: Starec Pavle, co dáme a proč
1: mám,
0: koho pozdravíme?
1: Mám vaše rádio hrozně rád.
0: Děkujeme.
1: A hrozně rád spolupracuji. Někdy, já bych, že někdy zlobím, ale chtěl bych zahrát samozřejmě krásné paní Helence, která mě dovezla nahoru a potom Zdenkovi, který mě vezl se dolů a díky vám všem za to všechno a svým mnoučatům a mé pravnující se za všechno.
0: Rádo
1: se děje. A samozřejmě jeho přítelkyní.
0: Super,
1: Míši,
0: Pavle, já už to hraju. Jo, nemáš za co, je to
1: ano,
0: tady.
1: Ano,
0: hezký Paul McCartney, jak jsi vybral. Tak dobrý večer, krokodýl.
1: Všechno hodnej, hezký večer.

0: Jsme Krokodýl a hrajeme na přání a valíme dál hity na přání. Pojďme na to.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Haló, haló, Zbyňa, je
2: ahoj,
0: tam Janča?
2: Tady Janča, ahoj.
0: No, nazdar, jak se máš?
2: No, mám se dobře.
0: To je dobrý, to je důležitý. Jančo, no, koho chceš pozdravit, prosím tě?
2: No, chci pozdravit hlavně všichni, kdo mě zná, kdo tam volá mě a tebe do rádia.
0: Díky, díkec. Jančo, já tam něco lupnu za hitovku, jo?
2: Dobře, díky.
0: Trošku to rozjedeme právě teď. Bajlámos, ahoj. Ahoj, ahoj. Hezký večer přeje Krokodýle. Hity na přání.

0: Dobrý večer s krokodýlem Bailamos, jdeme hrát na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Zbyňa Krokodýl, je tam Mára?
2: Ano, krásný večer vám přijde Rádio Krokodýl.
0: Děkujeme, Máro, vítej. Co si přeješ, to pro tebe můžu udělat?
2: No, mně se strašně líbí písnička Mabel Disco Disco, protože to je z let, myslím, 1991, myslím. A já bych to chtěl poslat pro vás do rádia, protože už bych se chtěl stát někdy moderátorem, takže pořád to říkám, že mám takový super hlas, jo, na to moderování a chtěl bych to zkusit, tak jak vám přijedu?
0: Přijeď, Maro, a spustíme Disco Disco.
2: Ano.
0: Mabel, právě teď ty vždycky dobře vybíráš, tak já to tam rád dávám, měj se hezky, ahoj, dobrý večer, zdravý krokodýl. Jedem na přání.

0: další hit na přání už se řítí.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Dobrý večer, kdo tam? Tady Krokodýl.
2: Ale tady Milan.
0: Zdar. Milane, jakou dáme, proč a komu?
2: Dneska to bude tata po dlouhé době. Jelikož se blíží náš svátek, máme ve středu, ale radši popřeju už teď, protože nedá se poslední dobou skoro vůbec dovolat. Jako je to přitěžký, takže zdravím Aina na jedničku, na Kociánku, ať se mu pěkně poslouchá. Zdravím mýho tatku, Milana Blimářský hrbe. A zdravím Slavkov, zdravím Janču, zdravím Peťu Kuzmírou, Dožďáru, Jirka Kuchtík, Kutná Hora, samozřejmě Jirku Winera, Petra Holíka, pana golfistu největšího z Jemukama. A zdravím všechny, co poslouchají teď po Rádio Krokodýl.
0: Milane, díky moc, jo, a ve čtvrtek to ještě rysky.
2: Já jsem zapomněl, že taky zdravím Zámoří.
0: Zámoří dokonce, do Zámoří hrajeme. Mají v Zámoří aplikaci Krokodýla, to by bylo dobře, potom je to úplně...
2: Jo, tam poslouchám.
0: Jasně, Milane, my valíme, jo, je to tady.
2: A ještě hodně, tam taky hodně lidí poslouchá.
0: Fajn, a valíme na chatu. Mrkneme na tatu, ahoj, ahoj.
2: Zarek.
0: Krokodýl, naps

0: Dobrý večer, hity na přání Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A jeden zkaz od Miloše právě teď zahrajte všem zdravotním sestřičkám v Brně, které se těší už na dovču, že si odpočinou a dneska hlavně, aby měli klidnou službu. Miraj Drahokaminu, tak to dáváme a velmi rádi vyřizujeme. Krokodýl, hity na přání, holky, sestřičky, zdravíme vás na noční. Slunce.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, hity na psáří, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Je dobré mít někoho rád.

0: přihodíme zase hit na přání. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Měl by tam být Zdenál, tady Zbyňa, ahoj.
2: Zdar Zbyňo, tady Zdenek Biker ze Šepkovic. Zdraví všechny krokodiláky a bikeristy. No, popřál bych šepkovickým fotbalistům k vítězství, konečnému vítězství nad Okřiškami. A
0: bylo to napínavější než na mistrovství světa, říkáš.
2: Jo, a zdárnému ukončení sezóny. Byla no, pak grilovačka, zpíváníčka a podobně. No, jinak písničku pošleme Janičce Vodvárkové do Klentnice a všem bazénářům, protože je třeba kolem koupání trošku připravit ty bazény, když hlásíš tropy. No, pozdravíme tež její sousedy bratři Minaříkovi z Klentnice a Dana Blaška ze Strachotina, číslo sklepa 55. Dáme to Kroboťáčkům, Kačence a Tajgrovcům z Kulova Utěchova a tobě do rádia.
0: Díky
2: a všem hezký večer přejezdenek a dáme Pink Floydy.
0: A dobře jsi vybral. Tak všichni jsme jenom další cihla ve zdi. Ahoj.
2: Zdarec.

0: Rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Děkujeme vám.
7: Děkujeme vám.
8: No vám. I tobě. A taky tobě.
9: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
10: Děkujeme a hezký večer přeje Krokodýl. Za chvilku už kolega Jirka Wiener, tak mám fajn večer přeje Zbyněk Louský naslyšenou a ahoj. Buďte s Krokodýlem.

Pěkný večer, krokodiláci, my vám hrajeme pěkně. Budeme hrát taky speciálně záchranné služby Jihomoravského kraje do Vyškova pro Pepu a celý jeho tým. Ať vám to dneska ta noční utíká s krokodýlem.

0: Fénix.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: I po 8. večerní z Krokodýla hit za hitem. Bruno Mars. Janet Gates. Bude taky slza. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Ve středu čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 27.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílející nůž. Lidé dosud policii v kraji odevzdali 355 zbraní. Park u zámeckého skleníku v Boskovicích uzavřela rekonstrukce. Přístup je možný pouze do zámeckého skleníku, který včetně zahrádky zůstane v provozu do 12. července. Až do 15. září platí v části Břeclavska omezení používání pitné vody. Vodohospodáři zakázali její využití k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí aut nebo napouštění bazénů.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Já jsem Jirka, no a u nás se letos ochladíte, protože soutěžíme o klimatizaci zadarmo pro Brno a Jižní Moravu. I o tom za malou chvíli.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

krokodýl, ten vám svítí na tuneru a vy si buďte jistí, že u nás můžete vyhrát taky klimatizaci gratis. Jak na to, i to prozradím za malou chvíli a mezi tím pohodový Garrett Gates na krokodýlu právě teď.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
2: www.klimastyle.cz.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
4: Jasně, že jo, máme pro vás klimatizaci. Tohle léto vás opravdu ochladíme. Klimatizace pro vás, byt, barák. Stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity, no, s tematikou samozřejmě klimatizační, nebo chcete-li tepelnou, neváhejte ani vteřinu a volejte studio Krokodýla. Až za sebou zazní Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani, Cool, Elton John, Cold Heart. Je to vaše.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: S vámi je Krokodýl, s vámi je vaše rádio. Chcete si trošku zlepšit rodinný rozpočet? No, máme tady pro vás 106 000 korun. I o tom za malou chvíli na Krokodýlu.

0: hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes! Come on! Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: je na čase být. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Mám pro vás peněz jako želez. Za uhodnutí krokodýlí zvuku už nabízíme krásných 106 tisíc korun. Jak s penězi naložíte, jestli si koupíte novou bednu, televizi nebo dovolenou, necháme na vás. Stačí ho uhodnout.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 tisíc korun. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 21. hodině si budeme zpívat Calm Down. Budou Skútera. A taky Miraj.
3: Jako dva vlci, co...
2: Tak to vám bude hrát Krokodýl po 9. večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Ve středu čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 27.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí. Každou středu a čtvrtek se tam odehrávají koncerty nebo letní kino. Tento čtvrtek se mohou příchozí těšit na filmovou klasiku Casablanca. Očekávaná kavárna na brněnské náplavce pro 110 hostů se zřejmě dočká otevření až ve druhé polovině roku. Naopak podniky ve spodní části nábřeží zahájí provoz už za pár týdnů. Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili možnost hrát na takzvaném kolbišti v hradebním příkopu, kde je mlatová plocha.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Další ty jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla a my hezky rozjíždíme 16. červnový a to úterní Krokodýlí pelíšek. Krásný poslech vám ze studia přeje Jarek Hemala.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
1: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. Bruno Family Park.

Dneska Zbyněk slaví svůj svátek a my při úterku v noci jim budeme hrát. Pánové, užijte si báječnou noc. Je další hit, vychutnejte si ho tady u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Připraveny jsou další hity pro vás tady na Krokodýlo. Dnes máme Den otců, také Den afrického dítěte, jenom abyste viděli, čím zajímavý tady u nás, ale i ve světě byl a je ten dnešní den 16. červen. Teď přání krásné noci, Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýlem si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodu a dobrou náladu. No a nezapomeňte, že my pro vás máme balík peněz. Ano, a to v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Chtěli byste peníze získat hned zítra ráno, budete mít šanci. Ode mě teď ale šance vychutnat ten největší hudební výběr. Tak přeji pohodovou noc.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl je rádio, které pomáhá a pomáháme i vám, kteří píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši případnou společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a vám všem, co pomáháte, pošleme další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.

Pohodovou noc na Veně Krokodýle s vámi Jarek. Spousty z vás stále na cestách, tak řidičky, řidiči, pohodu, dobrou náladu. Ať už jedete po městě Brně nebo ostatních silnicích Jihomoravského kraje, zdravíme i na D1, D2 i na Vysočinu. Všude, kde nás ladíte, tam vám pošleme za volant právě další hit z Krokodýla. Baby!

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

V bazénu Ponávka si letos už nezaplaveme, čeká tam velká rekonstrukce tohoto bazénu, i na to koukneme u nás na Krokodýlo. Krytý plavecký bazén Ponávka, kterému netěsní bazénová vana, se dočká rekonstrukce. Ta začala teď a hotovo má být na konci tohoto roku. A tak se můžeme těšit na větší a modernější bazén. Teď se těšte na další hity, jsou připravené tady u nás na Krokodýlo.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Čejči na Hodonínsku slaví, je to vesnice roku tady u nás na jihu Moravy. Ano, slyšíte správně, jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč a tam ho zdravíme také tedy na Hodonínsko a zlatou stuhu a postup do celostátního kola získala obec z bezmála 1300 obyvateli. No a samozřejmě mimo jiné za aktivní spolkový život. Tak ať si tom užijí, my jsme rádi a posíláme další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.